0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

ďakujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu,

jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Po Bohu žízním, po živém Bohu, ať se před jeho tváří ukázat mohu. Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh. Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Vzpomínám na to a duši vylévám k tomu, jak jsem se s chválou v srdci brával k Božímu domu. Proč se tak hrmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou v jeho jménu. Promlouvám k Bohu své skále, proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit v sevření, zármutkem sklíčen? Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Proč se tak hrmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš, když

spáse. On je môj Bůh. Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Proč se tak rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh, jemu své spáse.

se vrací, tak u srdce mě sevře ten zvláštní pocit. Čas prý rány hojí, ale někdy mu to trvá a já musím prosit. Bych zapomněl na vše, co bolí. Ale vím, že mnohé sám jsem si zvolil. Když vzpomínky se vrací, ty černé jako havran, mám v duši

let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.